0: Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je Óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
2: Hele, co třeba nože?
0: No.
2: Jo.
0: Filipe, bolí to?
2: Bolí.
0: A jsi dobrý?

0: Ten Dorset, to je slušný a velkodušný člověk, který nám robí takovou skvělou ponuku.
1: Ty jsi, ale ozaj. Však no? ty jsi zošalel, Bill. Ty jsi zošalel.
0: Ne, ještě nie.
1: Bill.
0: Nie jsem zatím, ještě nie. Ale prosím tě, zaveďme ho domov, zaplatíme výkupné a zmizneme.
1: To nie, Bill. Nie, to preca nemôžeme urobiť. Bill, zabojuj. Zabojuj, preboha. No, Bill, ja neviem. No tak, dobre, no. No, dobre teda. Porozmýšľame. Ešte... Porozmýšľame.
0: Sam, to si ty.
1: Dobre.

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my. Môj tato a ja. Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my. Môj tato a ja, Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami,

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.